Zo záznamu z roku 2022 dozneli sonáty F-mol a G-mol Domenika Scarlattiho. Hrali Chen Halevy, Daniel Borovický, kvarteto Gringolds a Agustín Dia Serra. Sean Scheib teraz uvedie Invocazioni Danza Joaquina Rodriga.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Dnes ho otvoríme záznamom z 26. augusta minulého roka z Royal Albert Hall z Londýna s lipským orchestrom Gewandhaus. Dirigentom bude Andris Nelsons, solistkou Izabela Faustová. Na úvod si od estónskej legendy Arva Pärta vypočujeme kompozíciu s názvom Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Hrá lipský orchester Gewandhaus.